Silvius Leopold Weiss, sonáta pro loutnu číslo 16 G-dur. To je skladba, kterou jsme vyslechli ve stvárnění Hopkinsona Smise. Loutnistu teď vystřídá britský soubor Capricorn, jehož členové v rámci své mise uvádět v nový život starou hudbu nastudovali a nahráli klavírní septet číslo 1 D-mol od Johana Nepomuka Hummela. Skladba je pro flétnu, hoboj, lesní roh, violu, violončelo, kontrabas a klavír. Nahrávka pochází z času, kdy uměleckými vedoucími souboru Capricorn byly violončelista Timothy Mason a klarinetista Anthony Lamb.

Klavírní septet číslo 1 d-mol pro flétnu, hoboj, lesní roh, violu, violončelo, kontrabas a klavír od Johana Nepomuka Humela hráli členové souboru Capricorn, na klavír Katerina Edwards. Pro hudbu s vokální složkou sahám nejraději do období baroka nebo renesance. Následující skladba je tedy od barokního skladatele, renomovaného skladatele Georga Philippa Telemana a je to slavnostní kantáta Die Dicken Wolken scheiden sich. Hudba mluví sama za sebe, ale pro ty z vás, kteří potřebujete znát mimo hudební souvislosti, někdy je to skutečně užitečné, dodávám informaci, že skladatel kantátu vytvořil k příležitosti velkolepých oslav z tého výročí nastolení absolutní a dědičné suverenity Dánského království. Je to kantáta pro soprán, alt, tenor, bas, orchestr a basso continuo. Účinkují členové orchestru Barockwerk Hamburg, diriguje Ira Hochmann.

kantátu Georga Philippa Telemana Die Dicken Folken scheiden sich přednesli členové orchestru Barockwerk Hamburg pod vedením Iry Hochmann. K závěru tohoto D-durového bloku se necháme vyprovodit veskrze pozitivní hudbou Jaroslava Ješka. Jan Šimíček nastudoval na klavír směs Ješkových melodií, dnes bychom nejspíše řekli medli, a tady je.

Směs melodií Jaroslava Ješka hrál na klavír Jan Šimíček a byla to poslední skladba tohoto D-durového bloku. Od mikrofonu se loučí Vanda Dobrovská, ale vysílání stanice D-dur pokračuje, tak vám přeji krásný čas při poslechu krásné hudby.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

0: České lidové úsloví praví, že dělají-li dva totéž, nemusí to vždy totéž být. Tahle moudrost byla nesporně mnohokrát ověřena a dokázána. Jestliže to platí o mnoha lidských činnostech, platí to samozřejmě také o komponování. Jenomže představme si situaci, kdy dva skladatelé zhudebňují jeden a týž text. Tím mají dán rytmus, atmosféru. Jak to tady je? Opravdu se jim podaří jeden a týž text zobrazit dvakrát úplně rozdílným způsobem, pane profesore?
1: Já si myslím, že určitě, protože záleží na tom, jednak je každý ten skladatel je individualita. Každý přistupuje k tomu textu jinak, každý si z něho vybere určitou atmosféru, určitý námět, určitý verš, zdůrazní určitou frázi. Čili tady samozřejmě ty rozdíly vždycky budou. A budou samozřejmě i ve větších plochách. Když vezmete Haydnových 104, 108, 110 symfonií, každá je ve své podstatě jiná. I když zachovává samozřejmě ten formální princip, tu stavbu, ale námětem je jiná, je obsahem jiná. A samozřejmě to pochopitelně pak je i u skladatelů, zejména když tedy dva nebo tři budou dělat totéž, každý bude přistupovat jiným způsobem.
0: Dobře, zkusme to třeba u dvou francouzských skladatelů, kteří nejsou generačně příliš vzdálení a kteří oba shodně napsali cyklus tří písní na slova Stefana Mallarméa a z nich dvě shodou okolností na tentýž text. Je to Maurice Ravel a Claude Debussy.
1: Mallarméovy básně nenacházíme často v hudební podobě. Patrně proto, že jsou neobvyklé svou textovou hutností, velikým množstvím metafor a obrazů a někdy až závratnou složitostí jazykového vyjádření. Jednu z oněch dvou básní, o nich jsme se zmínili, napsal Mallarmé v mládí, asi ve 20 letech, a známe ji pod názvem Nicotná žádost podle Oty Nechutové nebo Marná suplika podle Vítězslava Nezvala. Je to takový graciezní sonet, taková půvabná slovní koketérie z rodu galantní poezie. Ravel vychází z takovéto atmosféry, kterou ovšem obohacuje barevností doprovázejících nástrojů, dvou fléten, dvou klarinetů, smyčcového kvarteta, harfy a klavíru, a proplétá ten sólový zpěvní hlas rafinovanou pavučinou složité harmonie.

0: Claude Debussy měl k básnické generaci symbolistů obzvlášť blízko. Ve svém poměrně rozsáhlém písňovém díle se orientuje hlavně na poezii Baudelaireovu, Verlénovu, Bourgetovu, Louisovu a Mallarméovu. K jehož básni Faunovo odpoledne složil stejnojmenou symfonickou předehru a Mallarmé mu za to složil doslova tuto poklonu.
1: Nenadál jsem se něčeho podobného. Tato hudba zvyšuje dojem mé básně. Vyvolává její atmosféru s větší vášnivostí než barva.
0: A Debussyho píseň o marné prosbě, to je takový něžný, křehký a trochu melancholický menuet, který jakoby byl nehmotný, neuchopitelný odlesk duhy, barevný dech na skle.

0: je devais sourire.
1: Johann Wolfgang von Goethe zdědil lásku k Itálii po otci, který svou cestu po Apeninském poloostrově popsal ve vlastním cestopise. Touha mladého Goethe po Itálii byla zjevně velice silná. Vysnil si půvabnou dívenku Mignon, symbol lásky, krásy a lidskosti. V roce 1784 píše svou slavnou píseň Znáš onu zem, kterou po více jak 10 letech zařadí do svého románu o Vilému Majstrovi. A ještě v roce 1822 vzpomíná ve svém spisku Tažení ve Francii.
2: Cílem mé největší touhy, jež naplnila utrpením celé mé nitro, byla Itálie.
1: Samozřejmě netušil, že o 80 let později se Mignon proslaví jako titulní postava Tomasovy opery, že ona drobná lyrická báseň se stane podkladem pro mnohé písně.
2: Vybrali jsme 3 skladatele, kterým tyto verše byly jistě velice blízké. Ludvík van Beethoven, ctitel Goethův, byl patrně první, kdo Mignon rozespíval.

Určitě není nadsázka, když označíme Roberta Schumana za jednoho ze zakladatelů moderní písně jako svébytného žánru. A Goethe patřil vedle Heineho a Eichendorfa mezi jeho básníky nejmilejší. Složil na jeho verše řadu písní a také velké dílo oratorní podle druhého dílu Fausta. V roce 1849 zhudebnil i on Miňoninu píseň.

A ještě jeden romantik by tu neměl chybět. Jeho dílo je sice více známo v oblasti klavírní a symfonické tvorby, ale jeho písně, pro něž si vybíral básníky jako Hugo, Heine, Petrarka či Goethe, jsou mnohdy neprávem opomíjeny. Je to Franz Liszt, rovněž veliký ctitel Itálie, který patrně právě z tohoto podnětu připsal dívence Mignon svou vlastní píseň.

Zaměníme teď lyrické ladění za poněkud realističtější námět. Vraťme se ještě jednou k Ludvíku van Beethovenovi a ten ve svém písňovém cyklu opus 75 má písničku, jejíž text čteme v prvním díle Goethovy faustovské tragédie. V Auerbachově sklepě ji zpívá Mefisto. Je to ona známá ironická bajka, tolik připomínající pohádku o králi Tichošlápkovi nebo o císaři a jeho šatech, či o králi a jeho bleše.

0: Tutéž píseň známe od Modesta Petroviče Musorgského. Než si ji teď poslechneme, pojďme se podívat, co obě tyto bleší písně spojuje a čím jsou rozdílné. Obě jsou strofické, tedy pro několik slok textových je jedna melodická linka. Beethoven tuto strofičnost dodržuje přísně. Musorgský občas pozmění cosi v klavíru, něco málo v solovém partu, ale v podstatě onu tříslokovost zachovává. Oba skladatelé téměř důsledně zachovávají jeden motiv. Totiž v klavíru motiv výsměchu, který téměř s rondovou pravidelností reprízují. Řekli bychom tedy, že obě písně, alespoň podle vnějších znaků, jsou totožné, leč ony jsou diametrálně odlišné. Porovnejme klasicistní, umírněný, byť jedovatý a ironický úsměšek Beethovenův a široce rozmáchlý, téměř divadelně cítěný, dramaticky vystupňovaný šklep Musorgského.
1: Inu, když dva píší totéž, nemusí to také totéž býti.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Jeremiah Clarke, Trumpet Tune pro trubku a varhany, hraje Hakan Hardenberger na varhany Simon Preston.

Před námi je hudba anglického skladatele lehčí hudby jménem Ronald Binge. Mimo jiné je to autor známé alžbětinské serenády. Po první světové válce se nejprve živil tím, že hrál v kinech k němým filmům, začal psát filmovou hudbu a po 3 roky hrál ve známém Mantoványho orchestru. Po 2. světové válce psal pro BBC a svými skvostnými kousky vyššího populáru se proslavil. Jedním z jeho nejoblíbenějších je i skerco pro orchestr a la Beethoven, které zazní v podání Symfonického orchestru Slovenského rozhlasu v Bratislavě pod vedením Ernesta Tomlinsona.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, třetí věta z koncertu pro klavír a orchestr číslo 17 G-dur, hraná na kladívkový klavír, klavíristou Jos van Immerselem, hraje Anima Eterna Brugge.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Pro následující operní zastavení vybíráme možná málo známou, ale velmi zajímavou a kvalitní operu Saveria Mercadanta Zaira. On byl vůbec Mercadante v 19. století se svými operami úspěšný, později i s instrumentální hudbou. Stal se ředitelem konzervatoře v Neapoli a v roce 1870 umíral jako slavný a bohatý muž. Rychle se na něj ale zapomnělo, ke škodě nejen milovníků opery. Tak pro připomínku a možná pro někoho vůbec první setkání s hudbou Saveria Mercadanta, duet Zairy a Nerestana z prvního dějství opery Zaira. Irská sopranistka Magella Callaghová, americký tenorista Bruce Ford, Philharmonia Orchestra vede David Perry.

Maren Maré byl synem ševce. Na violu da gamba se u slavného Saint-Colomba prý naučil hrát tak rychle, že mu učitel po 6 měsících řekl, že už ho nemá co naučit. Hrál pak v orchestru pařížské opery a jeho věhlas stoupal. Nejprve jako oslnivého virtuóza, posléze i skladatele. A právě jako skladatele si Maréze připomeneme i teď skladbou Le Fête Champêtre, venkovská slavnost, pro housle, violu da gamba a čembalo. Zahraje nám trio Sonnerie.

0: Neoklasicismus je jeden z hlavních směrů hudby 20. století. V reakci na zvukem a emocemi přesycený pozdní romantismus i na atonální hudbu vrací se k průzračnosti starých forem, jako je sonáta, concerto grosso nebo svita, oživuje klasickou tematickou práci a přidává trochu ostřejší harmonie a složitější rytmus.
1: Opera Peter Grimes v roce 1945 světově proslavila tehdy 32-letého anglického skladatele Benjamina Britna. Ačkoliv operní společnost původně protestovala proti jejímu nastudování, protože se obávala její očekávané kakofonie. Nakonec ale byli překvapeni všichni. V prodeji lístků tehdy Grimes předčil i Madame Butterfly nebo Bohému. K nejkrásnějším místům opery, v níž se Britten hlásí ke Stravinského projasněnému neoklasicismu, patří 4 orchestrální mezihry, které se dokonce dávají a také tak byly vydány samostatně jako koncertní symfonické kusy. Toto je jeden z nich. Nedělní ráno z opery Peter Grimes Benjamina Britna hraje Londýnský symfonický orchestr pod taktovkou Andrého Previna.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Johann Baptist Kramer, jeden z nejlepších klavíristů přelomu 18. a 19. století, později známý a úspěšný vydavatel a výrobce klavírů, psal především klavírní sonáty, koncerty a také etídy. Do svého 50. opusu jich například vložil hned přes 80. A nenechte se mýlit, jsou to velmi pěkné a převážně zpěvné kousky. Petr Jiříkovský teď hraje Kramerovu etídu číslo 5 a mol.

0: D-dur, vaše tónina.
1: Druhá opera Dmitrije Šostakoviče stojí na krutém příběhu o ženě, která zavraždila svého manžela Itchána. Šostakovič pro Kateřinu Izmajlovnu, tedy Lady Macbeth mcenského újezdu, jak zní titul opery, složil vynikající hudbu, mísící prvky tragédie, komedie i satiry. Dramatické napětí je neustále stupňováno. Erotické výjevy šokovaly mnohé, včetně Prokofjeva, a to je co říct. My si poslechneme árii titulní postavy ze čtvrtého závěrečného dějství. To už Kateřina žije ve vyhnanství na Sibiři a tragédiím ještě není konec. Ještě jedna vražda ze žárlivosti a pak sebevražda. Předtím tato finální árie Lady Macbeth mcenského újezdu. Galina Višněvská, Londýnský symfonický orchestr, Mstislav Rostropovič. Nahrávka vznikla roku 1972, ještě za života skladatele.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Johann Sebastian Bach, triová sonáta pro varhany číslo 6, první věta. Hraje Ivan Sokol.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Ludwig van Beethoven, Fidelio, předehra k opeře, Gewandhausorchester Leipzig řídí Kurt Mazur.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Ve Francii v roce 1540 se narodil náš další autor Jakob Reňard, který během svého 60letého života dosáhl pozoruhodných úspěchů. Ponejvíce ve službách habsburského rodu ve Vídni a také v Praze za císaře Rudolfa II. Později u arcivévody Ferdinanda v Innsbrucku. Však také asi nejúspěšnější byl v oblasti německých světských písní. Jeho tříhlasé Deutsche Lieder byly tak populární, že byly nepřetržitě vydávány 35 let po sobě. A tady je jedna Reňardova píseň v němčině Du hast mich sollen nehmen a mužský vokální soubor Cinquecento.

Georga Friedricha Händla považují za svého barokního velikána jak Němci, protože tam se ve stejném roce jako Bach 1685 narodil, tak Angličané, protože posledních více než 30 let svého života prožil jako britský občan, dvorní hudebník někdejšího hanoverského kurfiřta a pozdějšího anglického krále Jiřího I. Kromě vlivu německého i anglického připočtěme díky pobytům v Itálii ještě italskou zpěvnost a jasnost a máme obrázek mistra, jehož barevná tvorba dodnes vzbuzuje úžas. Následující tóny doprovázely královskou plavbu po Temži, proto vodní hudba. Ze tří Händlových svit k té příjemné příležitosti nahlédneme do té třetí, jejíž první část, půvabný menuet, hraje Britská akademie staré hudby s Christopherem Hogwoodem v čele.

Wolfgang Amadeus Mozart, Arieta Cherubina z druhého dějství opery Figarova svatba. Zpívá Magdalena Kožená, Orchestra of the Age of Enlightenment řídí Simon Rattle.

0: Skladby, které stojí za to poznat.
1: Dmitrij Šostakovič a první část z jeho symfonie číslo 9. Vznikla v roce 1945 a všichni očekávali, že to bude velká oslava vítězství nad Hitlerem. Místo toho autor nabídl hudbu lehkou, hravou a zcela nepatetickou. Boston Symphony Orchestra řídí Andris Nelsons.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Renesanční skladatel Carlo Gesualdo da Venosa neproslul jen rituální vraždou manželky a jejího milence, na níž tehdejší soud neshledal nic nelegálního, ale také světskými madrigaly, v nichž používá neuvěřitelně smělé chromatické harmonie. Zpívají pražští madrigalisté řízení Miroslavem Venhodou.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Teprve dlouho po smrti velkého Bacha se pro 6 jeho skvostných koncertů pro různé nástroje vžilo označení braniborské. Však také jejich vznik inicioval braniborský markrabě Christian Ludwig. Bach koncerty dokončil na počátku 20. let 18. století a dnes jsou tyto náročné kusy ozdobou každého koncertního repertoáru. Muzika Florea s Markem Štrinclem je takto nahrála v roce 2006 jako první český soubor na autentické nástroje a v takzvané historicky poučené interpretaci. Zde v jejich provedení jedna z nejoblíbenějších částí, první věta třetího braniborského koncertu G-dur.

Ludwig van Beethoven, finále symfonie číslo 4. Hraje orchestr revoluční a romantický, řídí John Eliot Gardiner.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Bedřich Smetana a klavírní skladba Slavnost českých rolníků z cyklu Sny hraje Tomáš Výšek. Čakona a pasakália jsou polyfonní hudební formy postavené na stále se opakující basové figuře. V basové lince se donekonečna opakuje stejný motiv, ostatní hlasy jsou svobodné, ale musí respektovat rotující basovou figuru. Forma se často vyskytuje ve varhaní hudbě, kde se o bas starají varhaníkovi nohy.
1: Italský, benátský barokní mistr Vivaldi patří se svými více než 800 děl mezi nejplodnější skladatele italského baroka. Mimo jiné je autorem 500 koncertů a asi 50 oper. Však byly také velmi žádané a Vivaldi kvůli jejich inscenacím z Benátek hojně cestoval do Mantovy, do Říma a jinam. Jeho vůbec první operou je opera Ottone in Villa, situovaná do Starého Říma, poprvé provedená v roce 1713 v divadle ve Vicenze. Vivaldi mu tehdy bylo 35 let. Zápletka je vztahová. Císař Ottone miluje Kleonilu, která ale flirtuje se dvěma mladíky, Ostíliem a Kájem, přičemž Ostílio je ve skutečnosti dívka Tulia, která miluje Káje, a poté, co se vše tak trochu zamotá, vše dobře dopadne. Tulia si vezme Káje. A právě jeho árii z prvního dějství Vivaldiho opery Ottone in Villa nám teď zaspívá sopranistka Emma Kirkby za doprovodu ansámblu The Brandenburg Consort a zařízení Roye Goodmana.

Henry Purcell, terčeto z ódy na Den svaté Cecílie, zpívají solisté, mezi nimi Anna Procházka, orchestr Arcangelo Corelli řídí Jonathan Cohen.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
2: Václavu Janu Tomáškovi se v Praze na počátku 19. století přezdívalo hudební papež Prahy. Byl to pedagog, klavírista, skladatel, ale především osobnost, u níž si v Praze té doby podávali dveře nejvýznamnější hudební postavy té doby, které do Prahy zavítali. Tomáškův názor rezonoval pražským tiskem a na Tomáškových salonek zněly především Tomáškovy skladby. Například takový Král duchů, Erl König, píseň na Goethův text, je skutku pozoruhodné dílo. Poslechněte si, jak je zpívá Renata Pokupič, již doprovází klavírista Roger Vignolet.

své veleúspěšné kariéry věnoval komponování oper a baletů. Bylo by jich ještě víc, kdyby ho nepostihla ona kuriózní smrt. Při taktování kovanou tyčí o zem si poranil palec u nohy. Do rány se dostala sněď a na její následky 55-letý barokní mistr zemřel. A my si teď jeho génia připomeneme orchestrální šakonou G-dur z opery Féton. Muzika Antiqua Köln hraje pod taktovkou, pod novodobou taktovkou Reinharda Goebla.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Otevíráme partituru jednoho z nejoblíbenějších houslových koncertů 20. století. Je podepsána jménem Igora Stravinského, označovaného mnohými za největšího skladatele minulého století. Jako chameleon procházel ve své tvorbě mnoha styly. Střebával ruský folklor i jazz, dospěl k neoklasicismu, v němž se sice podržel, řekněme, tradiční formy, ale vždycky ji naplnil mimořádným a originálním obsahem. Právě tak je tomu i v houslovém koncertu z roku 1931, psaném pro polského houslistu Samuela Duškina, který také skladateli s houslovým partem vydatně pomáhal. Finální čtvrtá věta koncertu D-dur je sledem několika různých epizod, které se střídají jakoby metodou střihu. A její titul, Capriccio, je celkem přiléhavým označením vzhledem k charakteru hudby. Premiéru v roce 1931 hrál Samuel Duškin a sám Stravinský řídil orchestr berlínského rozhlasu, který také koncert vysílal v přímém přenosu. My si temperamentní Capriccio z koncertu D-dur poslechneme v podání Itzhaka Perlmana a Bostonského symfonického orchestru zařízení Seijiho Ozawy.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Zřejmě nejslavnější skladbou Joaquina Rossiniho je předehra k opeře Wilhelm Tell. Již napsal na Schillerův námět o švýcarském vlastenci. Mimochodem je to jediná z 39 Rossiniho oper, psaná ve stylu velké francouzské opery s mohutnou výpravou, početnými sbory a balety. Však také Wilhelma Tella složil v Paříži jako svou poslední operu. Pak se jako skladatel, hvězda tehdejší Evropy, odmlčel a během následujících 38 let téměř nekomponoval. Čestná výjimka, po 12-leté pauze vzniklo jeho skvostné Stabat Mater. My ale zůstaneme u zmíněného Wilhelma Tella a oné slavné předehry, která se otevírá volně, pomalu plyne a teprve poslední asi 3 minuty po břeskné fanfáře se rozezní ten nejznámější hudební motiv. Nejen této, nejen Rossiniho, ale všech oper všech dob. National Philharmonic Orchestra a Ricardo Chailly.

0: To byla předehra k opeře Wilhelm Tell Joaquina Rossiniho. National Philharmonic Orchestra řídil Ricardo Chailly.
1: Odietamo, nenávidím a miluji, slova básně římského lyrika Catulla nacházela a dodnes nacházejí nejrůznější proměny a využití v různých odvětvích umění a kultury. A my si poslechneme, jak tu latinskou báseň, jejíž český prozaický překlad zní nenávidím a miluji, možná se ptáš, proč to dělám, nevím, ale cítím, že je to tak a trápím se. Takto v madrigalu pro šest hlasů zhudebnil slovinský skladatel 16. století, působící i v Praze, Jakob Handl Galus. Zpívá soubor Societas Incognitorum.

Hvězdná portugalská klavíristka Maria João Pires patří k nejuznávanějším interpretkám mozartovského klavírního repertoáru, za něž byla také několikrát oceněna. Ale skvěle hraje i romantické mistry. Takto například známou arabesku C-dur Roberta Schumana.

0: Schumannovu arabesku C-dur hrála Maria João Pires. Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.

uvertýra znamená česky předehra, ale může to být hned několik druhů skladeb. Může jít o předehru, která uvozuje operu nebo oratorium. Některé předehry ale k žádné opeře nepatří a jsou to samostatné koncertní kusy. V baroku byla uvertýra první částí taneční svity, často ale se tím slovem myslela celá svita s několika tanci. Barokní uvertýra mívá tři části, krajní jsou pomalé, prostřední rychlá. Wolfgang Amadeus Mozart, árie Figara z prvního dějství opery Figarovy svatby. Zpívá Samuel Remy, londýnský filharmonický orchestr řídí Sir George Scholte.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Kromě známých děl slavných skladatelů vám na D-dur chceme připomínat i jména téměř zapomenutá, což je i případ následujícího starého německého mistra jménem Melchior Frank, který žil někdy mezi lety 1580 až 1639. A kromě mnoha motet a dalších sakrálních skladeb psal sbírky písní i tanců a někdy je mu připisována první verze oblíbené německé vánoční písně O Tannenbaum. Jinak o Melchioru Frankovi víme velmi málo. Tak teď alespoň představa o tom, jakou hudbu pozdní německé renesance komponoval. Pavanu a Galiardu hraje Klemenčič Consort.

Regina Angelorum ze Zelenkových loretánských litaní je extrovertní tenorovou árií v podání Christofa Pregardiena. Řídí Frieder Bernius.

Jan Václav Kalivoda byl jedním z prvních žáků, kteří vstoupili na v roce 1811 otevřenou konzervatoř v Praze. Byl to skvělý houslista, později kapelník Donaueschingen, a i z jeho skladeb se dá vybrat řada takových, které osvěží leckterý koncertní program, komorní i symfonický. Z toho symfonického si teď vybereme i my Kalivodovu předehru pro orchestr C-dur. Hraje Kolínská akademie zařízení Američana Michaela Alexandra Willense.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
2: Z druhého dílu cyklu Po zarostlém chodníčku Leoše Janáčka zahraje Jan Jiraský druhou část.

0: Oratorium je vokálně instrumentální dílo pro sbor, sólisty a orchestr, které má děj, vypráví nějaký příběh. Nejčastěji jde o duchovní dílo na biblický námět, ale existují i světská oratoria, třeba na antické náměty.
1: 12 londýnských symfonií v Hobokenově katalogu Haydnových děl čísla 93 až 104 je také někdy nazýváno Salomonovy symfonie podle hudební

hudebního organizátora, který Haydna v 90. letech dvakrát pozval do Londýna a udělal tam z mistra do té doby 30 let žijícího a tvořícího v izolaci rakouského Eisenstadtu doslova hvězdou. 11. symfonie této série, ta s číslem 103, byla Josefem Haydnem zkomponována během druhé návštěvy Londýna a v letech 1794 až 5. Má přídomek svířením kotlů, neboť právě virbl tympánů jí celou otevírá. Nás ale v tuto chvíli zajímá třetí věta, rozkošný menuet, a to v podání berlínských filharmoniků a Herberta von Karajana.

Několikrát, nebo spíš častokrát, se Gustav Mahler inspiroval sbírkou Des Knaben Wunderhorn, Chlapcův kouzelný roh, kterou v roce 1805 editovali Achim von Arnim a Clemens Brentano. Sezbírali pro něj staré německé básně a písně. Goethe se o ní vyjádřil tak, že by měla být v každé německé domácnosti a pro Mahlera to byl zdroj nevyčerpatelný. Pro písně s klavírem i orchestrem i pro tvorbu symfonickou. My si teď poslechneme píseň Antonín Paduánský káže rybám v Mahlerově zhudebnění z roku 1893. Ryby sice světcovo kázání poslouchají s otevřenými ústy, ale nakonec stejně zůstanou stejné. Raci stále chodí pospátku, kapři se stále cpou, kázání je zapomenuto. Líbilo se, ale zůstávají stejní. Zaspívá nizozemská mezzosopranistka Christiane Stotjen, na klavíry doprovodí Julius Drake.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vysílání stanice bude pokračovat hudbou Josefa Haydna. Bude to divertimento C-dur pro flétnu, hoboj, fagot, dvoje housle, violončelo a kontrabas s podtitulem Der Geburtstag, narozeniny. V Hobokanově katalogu oddíl 2. číslo 11. Hraje soubor Divertimento Salzburg.

To bylo Divertimento C-dur pro flétnu, hoboj, fagot, dvoje housle, violončelo a kontrabas s podtitulem Der Geburtstag, narozeniny, od Josefa Haydna. V katalogu jeho skladeb Hoboken oddíl 2. číslo 11. Hrál soubor Divertimento Salzburg. Ve vysílání je s vámi Rafael Brom. Další skladba je dílem benátského matadora Tomasa Albinoniho. Z jeho dochovaných partitur uvádíme koncert pro hoboj, smyčcový orchestr a basokontinuo D-moll, opus 9. číslo 2 z cyklu Koncerty a Cinque. Hrají Heinz Horigl, hoboj, Maria Teresa Garatti, čembalo a soubor i muzici di Roma.

Tak to byl koncert pro hoboj, smyčcový orchestr a basso continuo d moll, opus 9, číslo 2, cyklu Concerti a Cinque od Tomasa Giovanniho Albinoniho. Hráli Heinz Holliger, hoboj, Maria Teresa Garatti, čembalo a soubor i muziči di Roma. A následuje kompletní soubor 21 uherských tanců Johann

0: Bajba skrýde housle a lauma skrýde klavír, sesterské duo z lotyšské Rigy, hráli 21 uherských tanců Johannesa Brahmse, úpravě Josefa Joachima.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Ve vysílání stanice uvádíme dále lyrickou operu Les Arts Florissants, kvetoucí umění, o předehře a pěti scénách. Autor, francouzský komponista Marc-Antoine Charpentier, ji napsal za vlády krále slunce Ludvíka XIV. V roce 1685. Zápletkou je spor mezi postavami míru a sváru a na jedné straně bojiště stojí reprezentace umění, hudba, poezie, malba, architektura a na druhé straně skupina válečníků. Po krátké bitce získává svár a jeho fúrie převahu a mír volá na pomoc Jupitera. Svár a jeho družina jsou zahnáni zpět do podsvětí, krupobytím blesků a na zemi opět zavládne mír. Účinkují Jill Feldman, soprán, hudba, Anaïs Melon, soprán, poezie, Catherine Dizot, soprán, malba, Guillemette Lorrain, mezzosoprán, architektura, Dominic Wyss, alt, svár, Philip Cantor, bariton, mír, Gregory Reinhardt, bas, válečník, sbor a instrumentální soubor Les Arts Florissants. Řídí William Christie.

To byla lyrická opera Les Florissants, kvetoucí umění, o předehře a pěti scénách, jejíž autorem je Marc-Antoine Charpentier. Účinkovali Jill Feldman, soprán, hudba. Agnès Melon, soprán, poezie. Catherine Dissot, soprán, malba. Guillemette Laurin, mezzosoprán, architektura. Dominique Wyss, alt, svár. Philippe Cantor, bariton, mír. Gregory Reinhardt, bas, válečník. Sbor a instrumentální soubor Les Florissants. Řídil William Christie. A další skladbou programu bude kvintet pro kytaru, dvoje housle, violu a violončelo. Číslo 9 C-dur Luigio Boccheriniho s podtitulem La Ritirata di Madrid. Ústup z Madridu. Podle Gerardova katalogu číslo 453. Hrají Pepe Romero, kytara a Akademie svatého Martina v Polích.

0: Famózní Pepe Romero spolu s Akademií svatého Martina v Polích hráli kvintet pro kytaru, dvoje housle, violu a violončelo, číslo 9 C-dur Luigiho Boccheriniho s podtitulem Ústup z Madridu.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Posloucháte program, který připravil Rafael Brom, a další skladbou bude známá americká suita pro orchestr A-dur opus 98b Antonína Dvořáka. Hraje Česká filharmonie, řídí Václav Neumann.

Česká filharmonie řídil Václav Neumann, hrála suitu pro orchestr a dur opus 98b americkou Antonína Dvořáka. A následuje hudba k opeře Figarova svatba od Wolfganga Amadea Mozarta, Kechl 492, v úpravě pro dechový soubor od Jana Nepomuka Venta. Hraje Collegium Musicum Pragense, umělecký vedoucí František Vajnar.

0: Soubor Collegium Musicum Pragense, umělecký vedoucí František Weinar, hrál výběr z hudby k opeře Figarova svatba Wolfganga Amada Mozarta ve verzi Jana Nepomuka Venta pro dechové nástroje.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Program stanice dále uvádí sonátu pro housle a čembalo G-dur od Jiřího Antonína Bendy. Je to část ze sbírky různých klavírních a zpěvních skladeb pro zkušené a neskušené hráče, psaná v letech 1780 až 87. Hrají Edita Keglerová čembalo a Helena Zemanová housle.

Program, který pro stanici Český rozhlas D-dur připravil Rafael Brom, uzavřela pro tuto chvíli sonáta pro housle a čembalo G-dur od Jiřího Antonína Bendy, která patří do sbírky různých klavírních a zpěvních skladeb pro neskušené a zkušené hráče, psaná v letech 1780 až 87. Hráli Edita Keglerová, čembalo, a Helena Zemanová, housle.

Co kdybyste věděli, kdy zemřete? Obyčejný let. 6 cestujících. Jedna děsivá předpověď. Lian Moriarty s novým románem Ještě jeden okamžik. Nyní v Luxoru a na luxor.cz.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Ve vysílání stanice je s vámi v tuto dobu autor výběru hudby Rafael Brom. Pro následující čas nabízím skladbu od vídeňského komponisty klasicismu Karla Černého. Bude to velká koncertantní serenáda opus 126 pro anglický roh, klarinet, fagot, lesní roh, dvoje housle, violu, violončelo, kontrabas a klavír. Hrají Claudius Tansky, klavír a konzorcium Classicum.

To byla velká koncertantní serenáda opus 126 pro anglický roh, klarinet, fagot, lesní roh, dvojhousle, violu, violončelo, kontrabas a klavír od Karla Černého. Hráli Claudio Stansky, klavír, a soubor Consortium Classicum. Příjemné sledání Angenehmes Wiederau, to je titul světské kantáty pro sóla, sbor a orchestr od Johanna Sebastiana Bacha v katalogu jeho skladeb číslo 30a. Interpreti jsou Christian Elze, soprán, Ingeborg Dans, alt, Markus Ullmann, tenor, Andreas Schmidt, basbariton, a zpívají dále Gechinger Kantorei Stuttgart. Hraje Bach Collegium Stuttgart. Řídí Helmut Rilling.

0: Tak to byla světská kantáta pro sóla, sbor a orchestr od Johanna Sebastiana Bacha s titulem Příjemné skladání, Angenehmes Wiedrau, v katalogu jeho skladeb číslo 30 a zpívali Christiane Oelze, soprán, Ingeborg Dans, alt, Markus Ullmann, tenor, Andreas Schmidt, basbariton a Gechinger Kantorei Stuttgart. Hrál soubor Bach Collegium Stuttgart, řídil Helmut Rilling.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Pro dalších necelých 50 minut jsem vybral cyklus skladeb pro klavír od Petra Iliše Čajkovského s názvem Roční doby, opus 37a, který vznikl z podnětu Nikolaje Matvějeviče Bernarda, redaktora petrohradského hudebního časopisu Novelist. Roční doby hraje klavíristka Valentina Lisica.

Klavíristka Valentina Lisica hrála cyklus skladeb pro klavír s názvem Roční doby, opus 37a Petra Iljiče Čajkovského. A následuje symfonická skladba Otorina Respighiho Vitrážová okna kostela, Vetrá tedy Chiesa. Čtyři symfonické imprese mají názvy Útěk do Egypta, Archanděl svatý Michal, Ranní pobožnost svaté Kláry a svatý Řehoř Veliký. Hraje Královská filharmonie města Liež, řídí John Nešling.

0: Královská filharmonie města Liež, dirigent John Nashley, hrála 4 symfonické imprese Vitrážová okna kostela. V originále Vetráte di Chiesa od Ottorina Respighiho. Jejich názvy jsou Útěk do Egypta, Archanděl svatý Michael, Raní pobožnost svaté Kláry a svatý Řehoř Veliký.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Dalším autorem ve vysílání stanice je Josef Haydn. Ze 6 skladeb označených jako sluneční kvartety, opus 20, zazní smyčcový kvartet číslo 3, G-moll, podle Hobokenova katalogu skupina 3 číslo 33. Hraje Hagenovo smyčcové kvarteto.

To byl smyčcový kvartet G-moll opus 20 číslo 3 Josefa Haydna podle Hobokenova katalogu skupina 3 číslo 33. Hrálo Hagenovo smyčcové kvarteto. Program stanice pokračuje jednou ze symfonií Gustava Mahlera. Je to symfonie číslo 4 G-dur se sólovým sopránem na slova lidové poezie ze sbírky Chlapcův kouzelný roh, Des Knaben Wunderhorn. Zpívá Chen Rui, soprán, hraje Česká filharmonie, kterou řídí Semjon Byčkov.

0: To byla symfonie číslo 4 G-dur se sopránovým sólem na slova lidové poezie ze sbírky Chlapců v kouzelný roh, Des Knaben Wunderhorn, od Gustava Mahlera. Zpívala Chen Rui, soprán, hrála Česká filharmonie pod vedením Semjona Byčkova.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Koncertní přehlídku, kterou do vysílání stanice připravil Rafael Brom, uzavře skladba pro kytaru Grand Potpourri, číslo 3, opus 31, Maura Giulianiho. Hraje Marco Tamayo.

Co kdybyste věděli, kdy zemřete? Obyčejný let. 6 cestujících. Jedna děsivá předpověď. Liane Moriarty s novým románem Ještě jeden okamžik. Nyní v Luxoru a na luxor.cz.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Antonio Vivaldi, Čtveroročních dob, Zima, třetí věta. Virtuozy di Praga řídí Oldřich Vlček.

Bel canto je pěvecká technika, která nepreferuje decibelovou sílu hlasu, ale přirozené, plynulé propojování tónů, kultivovanou práci s barvou hlasu, bez přehnaného vibráta. V Itálii se tato hlasová kultura pěstovala už od počátku 17. století. Používá se v odpovídajícím repertoáru dodnes, není však vhodná pro dramatické opery, vyžadující maximální zvukovou průraznost. Gaetano Donizetti, arie Fernáda ze čtvrtého dějství opery Favoritka. Zpívá Josef Kaleja. Akademie svatého Martina v Polích je řízena Karlem Ritzim.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Přátelil se s Haydnem i Beethovenem, obdivoval jeho Berlioz i Liszt, jeho teoretické práce studoval Smetana, vypracoval se na ředitele prestižní pařížské konzervatoře a jednoho z nejváženějších hudebníků své doby. Antonín Reicha, pražský rodák a posléze francouzský občan. Hodiny bychom mohli hovořit o jeho teoretických hudebních pracích, ale žasněme raději nad hudbou samotnou. Vybíráme větu z půvabného oktetu Es-dur pro dechové a smyčcové nástroje, opus 96. Se slyšitelnou radostí nám hraje konzorcium klasikum.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Víte, v které české opeře zpívá se mimo jiné Starostovi, Šosákovi, dělám opozici stále, agituji, kandiduji a tak dále a tak dále? To zpívá temperamentní, emancipovaná a energická Karolína, jedna ze dvou vdov, o nichž pojednává francouzská Malfiova konverzační komedie a podle ní pak Emanuelem Cinglem a Bedřichem Smetanou adaptovaná opera. Ona zmíněná árie Vdovy Karolíny je brilantním číslem, které mělo velký úspěch už při premiéře opery v roce 1874. Karolínou je teď sopranistka Lucie Kaňková, jíž doprovází Symfonický orchestr Českého rozhlasu s Markem Šedivým v čele.

Málo kterého milovníka baroka, byť je to ctitel velkého Bacha, nepotěší i hudba jeho současníka Händla, která je všeobecně považována za jasnější a radostnější, Bachova zase za hlubší a sofistikovanější. Netřeba ale jistě srovnávat a zobecňovat, hudba sama promluví dost výstižně. Toto je část líbezné sonáty pro hoboj a basso continuo F-dur Georga Friedricha Händla, a to v nahrávce členů Akademie svatého Martina.

Když 26-letý Robert Schumann zkomponoval svou tokátu opus 7, byl přesvědčen, že je to nejtěžší kus, jaký byl do té doby pro klavír napsán. Sám pomýšlel na dráhu klavírního virtuóza a toto dílo tak do značné míry vypovídá o jeho vlastní brilanci ve hře na klavír. Part tokáty je skutečně mimořádně náročný. Mnohé klavíristy jeho interpretace doslova bolí. Stačí se podívat do notového zápisu. Přes technickou náročnost je to ale stále také krásná hudba. Tak si ji poslechněme v interpretaci Květoslavy Novotné.

Ještě v Salzburku, 2 roky předtím, než Wolfgang Amadeus Mozart zpřetrhal pouta s rodným městem a vydal se na nejistou kariéru do Vídně, zkomponoval svěží a půvabnou koncertantní symfonii Es-Dur, v níž exponuje 2 smyčcové sólové nástroje, housle a violu. Part violy napsal Mozart v D-dur a počítal s tím, že si hráč přeladí nástroj. To se dnes ale neděje. Odvážní violisté hrají přímo v S-dur jako všichni ostatní. V našem případě budou první větu koncertantní symfonie 23-letého Mozarta hrát Ivan Ženatý, Josef Suk a Pražská komorní filharmonie zařízení Jiřího Bělohlávka.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. O první větě Beethovenovy klavírní sonáty číslo 2 A-dur prohlásil britský muzikolog Towie, že do té doby nebylo napsáno nic dramatičtějšího. Nám tuto větu ze sonáty, již mladý Beethoven dedikoval Josefu Haydnovi, zahraje rakousko-britský klavírista, řazený k největším pianistům všech dob, rodák z Loučné nad Desnou, pan Alfred Brendel.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Jedním z řady skladatelů, kteří někdy v průběhu poloviny 16. století přicházeli ze severu Evropy do Itálie a organicky propojili polyfonní franco-vlámský styl kompozice se zpěvným stylem italským, byl i Vlám Adrian Willaert, který posléze zakotvil ve městě na Laguně v Benátkách, kde také poté, co 35 let řídil kůr chrámu svatého Marka, roku 1562 zemřel. Nám teď sbor La Capella Real de Catalunya a soubor starých nástrojů Esperion 20 zařízení Jordiho Savala přinášejí Willaertovu světskou skladbičku, žertovnou Villanelu o starých nepříjemných ženách, bláznivých a krvežíznivých.

Jeho kariéra byla přímo zářivá. V blízkosti anglického královského dvora se jako hudebník pohyboval prakticky od dětství. Ve 20 už byl hlavním varhaníkem slovutné Westminsterské katedrály. Henry Purcell, mistr raného anglického baroka, dodnes ale řazený k prvním anglickým skladatelům všech dob. Můžeme jen litovat, že mu bylo dopřáno toliko 630 let života. Přesto toho stihl mnoho a mnoho krásného, třeba takovou sonátu číslo 11 F-moll, již nám příhodně zahraje The Purcell Quartet.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Oldřich František Korte, Kouzelný cirkus. Variační svita pro velký symfonický a dechový orchestr k jevištně filmovému projektu divadla Laterna Magica. Let balónem.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Před námi je pár minut s duchovní hudbou starého blámského mistra Orlanda de Lasso, který patřil k nejznámějším skladatelům 16. století. Jeho díla nalézáme po staletích v knihovnách, v starých tiscích i četných opisech po celé Evropě, od severu po jih. Lasso se věnoval všem tehdejším formám hudby, světské i duchovní, a právě z této oblasti je i moteto Tristis est anima mea, v němž Orlando de Lasso zhudebňuje jedna z posledních slov Krista v Getsemanské zahradě. Smutná je duše má k smrti, zůstaňte zde a bděte se mnou. Zpívá nizozemský komorní sbor.

Každá ze čtyř symfonií Johannesa Brahmse v průběhu let dostala jakési přízvisko, přívlastek, jenž ji charakterizuje. První je patetická, druhá pastorální, třetí heroická a čtvrtá elegická. Nás bude v příštích minutách zajímat ta třetí, dílo zralého 50-letého mistra, prvně uvedené v roce 1883. Dirigent Hans Richter o něm hovořil jako o Brahmsově eroice. Obávaný hudební kritik Hanslick ji označil za umělecky nejblíže k dokonalosti. Premiéru měli v rukách vídeňští filharmonikové. Nám zahrají ti berlínští pod taktovkou Claudia Abáda. A to překrásnou třetí větu. Jejíž melodie se mnohokrát objevila i v populární hudbě či ve filmu. Frank Sinatra na ní zpíval Take My Love. Mimo jiné provázela americko-francouzský film s Ingrid Bergmanovou a Yvem Montanem ve francouzštině nazvaný Aimez vous Brahms, máte rádi Brahmse. Ostatně Montan pak na onu melodii naspíval jeden svůj slavný šanson. Ale teď v té původní podobě, jak se zrodila v hlavě velkého Brahmse a jak zní ve třetí větě symfonie číslo 3 F-dur. Berlínští filharmonikové Claudio Abbado.

0: Sonáta je tak trochu symfonie v komorní podobě pro jeden nebo dva nástroje. Spojuje ji s ní vícevětý půdorys, sonátová forma v první větě a to, že se od sonáty i symfonie očekává jistá závažnost, významnost. V sonátách pro vícehlasé nástroje, jako je klavír, čembalo, harfa, varhany, většinou hrají tyto nástroje sólově. Hoboj, fléta, violončelo pak bývají doprovázeny klavírem. Vrcholem sonátové literatury je a asi navždy zůstane cyklus 32 klavírních sonát Ludwiga van Beethovena.
1: Bylo to veliké vyznamenání, když habsburský císař Leopold I. jmenoval v roce 1679 do prestižní funkce nového dvorního kapelníka Johanna Heinricha Schmelzera. Poprvé to nebyl Ital, nýbrž rakouský skladatel a fantastický houslista. Ironii osudu, Schmelzer se z té pocty dlouho neradoval, necelý rok. Když se totiž vídeňský dvůr uchýlil před morem do Prahy, stala se právě zde, právě Schmelzerovi tato nemoc osudnou. Schmelzer byl pokládán za nejlepšího houslistu té doby. Dodnes je označován za zakladatele takzvané jihoněmecké houslové školy. A my teď necháme znít hned čtveřici houslí, dvě violy da gamba a basso continuo v jeho sonátě Amabilis. Freiburger Barock Consort.

Wolfgang Amadeus Mozart. Druhá věta ze symfonie číslo 16 C-dur, Kechlův seznam 128. The English Concert řídí Trevor Pinnock.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Víte, kdo vymyslel originální, de facto volnou formu klavírní fantazijní miniatury a nazval ji nocturnem? Hudební badatelé jsou přesvědčeni, že poprvé tento termín pro své dílo použil irský klavírista a skladatel John Field, a to během svého pobytu v Rusku, kterého okouzlilo. Svá první tři nocturna vydal už v roce 1812. Celkem je autorem 18 nocturen. Je to úžasný barevný klavírní svět, do nějž nás teď nechá nahlédnout britský interpret Benjamin Frith, hrající Fieldovo nocturno číslo 3 a Azur.

Vynikající francouzská čembalistka Blandine Verletová nám teď nabídne hudbu svého krajana, barokního skladatele a vysoce ceněného čembalisty a varhaníka jménem Jean-Louis Marchand. V čembalu zdatně konkuroval velkému Françoise Couperinovi. Ve varhaní improvizaci se ale prý raději vyhnul plánovanému souboji s Johannem Sebastianem Bachem. Tak teď tedy Marchandovo čembalo, Almanda ze svity G-moll.

Na své 8. symfonii pracoval 42-letý Beethoven převážně v Čechách, v Teplicích, kde onoho léta roku 1812 pobýval. V této době napsal také slavný bolestný dopis vzdálené nesmrtelné milé. V Teplicích se také několikrát setkal s tehdy tam taktéž pobývajícím Goethem. To, že si tito dva velikáni nepadli příliš do not, je známo. Beethoven o své 8. hovořil jako o své malé symfonii, na rozdíl od předcházející 7., která 8. zastiňuje dodnes, o 9. nemluvíc. Ale cenil si ji velmi. Hovoří o ní jako o šťastné symfonii a my si poslechneme půvabnou, bezstarostnou druhou větu, v níž jakoby skladatel imitoval tikot metronomu. Však také to hlavní téma je kánon, který Beethovena napadl během večeře s vynálezcem metronomu, přítelem Johannem Melzlem. Česká filharmonie a Václav Neumann.

Tento kus nesmí chybět v repertoáru žádného klarinetového virtuóza. Karl Maria Weber, klarinetový koncert číslo 2, třetí věta Alla Polacca. Hraje Orpheus Chamber Orchestra, na klarinet hraje Charles Neidich.

Antonio Vivaldi, první část koncertu pro dvě flétny, smyčce a basso continuo. City of London Baroque Symphonia řídí Nicholas Kremer.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Málo platné, berlínský vydavatel Franz Zimrock měl čich. Když díky Brahmsovi objevil a s úspěchem vydal Dvořáka, objednal si u něj i hned po moravských dvojspěvech řadu českých tanců. Dvořák se dal s chutí do práce a soudě dle dochovaných materiálů byl celý první náčrt díla prací několika hodin. Celá kompozice řady 8 tanců pak zabrala pouhé 3 týdny. A protože Dvořákův mimořádný smysl pro orchestrální zvuk je dodnes příslovečný, souběžně s klavírní podobou tanců začala vznikat i jejich orchestrální verze. A tu od té doby hrály snad všechny orchestry světa, včetně symfonického orchestru Bavorského rozhlasu pod taktovkou legendárního Rafaela Kubelíka. Dvořákův 8. slovanský tanec G-moll z první řady, tedy opusu 46, nahráli společně takto.

Johann Friedrich Fasch byl Bachův současník, jeho hudba je však průhlednější, už směřující ke klasicismu. Poslechneme si celý jeho koncert pro tři nástroje a basso continuo v podání souboru Collegium Marianum.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Sergej Rachmaninov, pozdní romantik a klavírní virtuóz, zemřel v roce 1943. Budeme poslouchat jeho tři klavírní preludia v podání legendárního Svjatoslava Richtera.

Karl Philipp Emanuel Bach, sonáta pro flétnu a varhany D-moll, třetí věta. Hraje Yoshimi Oshima a Jaroslav Tůma.

0: Idea fix je ústřední myšlenka vícevěté skladby, která prochází všemi jejími větami. Tento pojem vymyslel neoromantik Hector Berlioz a použil ve své programní Fantastické symfonii, kde idea fix symbolizuje dívku, která se objevuje v průběhu díla v různých rolích.
1: Velmi oblíbenou součástí koncertních programů symfonických orchestrů jsou barvité koncertní předehry Hectora Berlioze. Je to, dá se říci, sázka na jistotu, která posluchače vždycky potěší. My se teď potěšíme Berliozovou uvertýrou Rob Roy, inspirovanou stejnojmenou novelou Waltera Scotta. Montrealský symfonický orchestr Charles Dutoit.

Příští okamžiky strávíme s Heinrichem Isákem, renesančním skladatelem frankoblámské školy, který působil v Německu, Rakousku, Itálii, byl oblíbeným hudebníkem několika členů slavné rodiny Medičejských, později se stal dvorním skladatelem habsburského císaře Maximiliána I., s nímž cestoval po Evropě a na konci života se vrátil do Itálie, do Ferrary. Je tomu už přes 500 let. Isák zemřel v roce 1517. A zřejmě si při svých evropských poutích zvláště oblíbil jedno město, neboť napsal tuto kanzonu. Innsbruck, ich muss dich lassen. Innsbrucku, musím tě opustit. Zpívá belgický baritonista Lieven Termont, hraje kapela flamenka.

14. Mozartově klavírním koncertě hovoří někteří muzikologové jako o prvním, který lze považovat za vyzrálé dílo. Někteří ho řadí rovnou k jeho nejlepším pracím v klavírním repertoáru. Sám Mozart si byl vědom výjimečnosti toho díla, když v dopise otci porovnával několik svých koncertů pro klavír a ten 14. označil za dosti zvláštní z docela jiné kategorie. Toto je Jiskřivé rondo, jehož vracející se refrén vydrží leckomu velmi dlouho v hlavě. Nám hrají maďarští umělci solo Jene Jandó, koncertus hungaricus vede András Ligeti.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Ať už se muzikologové dohadují, jak chtějí, jestli Claudia Monteverdiho řadit spíš k pozdně renesančním nebo už k raně barokním mistrům, jeho dílo je pozoruhodné. První knihu madrigalů vydal už ve svých 15 letech. Poslední vyšla posmrtně. A je v nich vše, od komplikované polyfonie pozdní renesance až k počínajícímu baroknímu slohu. Nechybějí samozřejmě afekty, hudební líčení nálad a stavu mysli, dokreslování děje hudebními prostředky a tak dále. Celkem 9 knih madrigalů mapuje i celý Monteverdiho život. My teď otevřeme sbírku Scherzi muzikáli z roku 1607 a vybíráme madrigal, v němž je sice opěvována nesmírná krása úsvitu, jitřenky, ale v posledních verších zazní to podstatné. Ať je její krása sebevětší, nevyrovná se kráse mé milované. Quando l'alba in oriente zpívají členky Concerta delle Dame di Ferrara.

0: Chorál je duchovní zpěv, původně jednohlasý, který zpívají věřící během liturgií. Chorály často nesou všeobecně známé ikonické významy. Skladatelé duchovní hudby chorály upravují a přebírají do svých skladeb. Dělal to tak Bach ve svých kantátách, paších a varhaních skladbách. V české tvorbě se takto pracuje s husitským a svatováclavským chorálem.
1: Máme tu na D-dur prostor i pro královský nástroj. Například v zápětí rozezní varhany Jan Kalfus, a sice ve varhaním chorálu Johanna Sebastiana Bacha Schmicke dich, o liebe Seele, ozdobiš se duše drahá, BWV 654. Najdeme ho se 17 dalšími v cyklu chorálních preludií z poslední lipské dekády Bachova života a patří k vrcholům jeho varhaního mistrovství.

Gioachino Rossini a Lazebník Sevilský, scéna s názvem Fermi Tutti. Zpívá sbor Metropolitní opery, hraje orchestr Metropolitní opery, řídí Erich Leinsdorf.

cervello poverello.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Chačaturianův šavlový tanec je z roku 1940 a vychází z arménského folklóru. Je součástí posledního dějství baletu Gajané. Aram Chačaturian šavlový tanec hraje Kirovův orchestr, řídí Valerij Gergiev.

Josef Haydn, árie z opery Armida. Zpívá Thomas Quasthoff, freiburský barokní orchestr řídí Gottfried von der Goltz.

Petr Iljič Čajkovský, květinový valčík z baletu Louskáček. Vídeňské filharmoniky řídí James Levine.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

0: Tak, pane profesore, to je zvláštní píseň, vidíte.
1: Tedy píseň, já bych si nedovolil to označit jako píseň.
0: Tak to je jeden z důležitých trendů soudobé populární hudby, zvaný rap. Je to hudba, z níž bylo od základů a zcela důsledně odstraněna melodie. Pane profesore, co soudíte o těch výtkách, že hudba 20. století je nemelodická, že se vlastně nedá vůbec poslouchat a vůbec, že 20. století je jaksi nespěvné?
1: Tak já si myslím, že hudba, z níž se odstraní ten jeden z jejich základních prvků, totiž melodie, přestává být patrně hudbou a stává se jakousi zvukovou kulisou. Ovšem, to je kapitola trochu jiná, patrně dost složitá.
0: I kulisy mohou být účinné občas.
1: Mohou být. Ale já si myslím, budeme-li mluvit dnes o písni, takže bychom museli mluvit o hudbě, která skutečně jakousi melodickou linku má. A píseň má vždycky. Jenomže ta melodická linka může být složitější nebo jednodušší. A já myslím, že tady vy, jako skladatel, který má velice blízko ke zpěvu a k vokální hudbě vůbec, mi asi patrně pomůžete a trochu mě podpoříte morálně i profesně.
0: Takže je 20. století nespěvné?
1: Já bych to rozdělil na dvě části. Jednak tedy ve 20. století, nebo dejme tomu v naší společnosti momentálně soudobé, bychom řekli, že se opravdu málo zpívá. Protože máme taková ta zařízení, jako je magnetofon a gramofon a rozhlasový přijímač a podobně. Tahle ta zařízení dokáží udělat takovou zvukovou kulisu v tom prostoru, kde jsme, že to člověku ani nepřijde, že by si zaspíval vlastním hrdlem, tak říkajíc. Na druhé straně, ale hudba 20. století není nespěvná. Já bych na to chtěl přinést několik důkazů. Pojďme si poslechnout teď jednu píseň, jejíhož autora i dobu vzniku zatím zamlčíme. Nechť si posluchači udělají vlastní obrázek.

0: Tuto rozevlátou melodii sklenul jeden z posledních Mohikánů romantismu Richard Strauss někdy v letech 1946 až 7, a to v písni Září na slova Hermana Hesseho.
1: Já jsem tuhletu ukázku uvedl právě proto, že chci připomenout jednu historickou danost. Tak jako je melodika gregoriánského chorálu, tak úplně jiná melodika je třeba Mozartově Donu Giovannim a jiná melodika u Verdiho Otela. A tyto různé typy melodiky toho melodického vedení hlasu předznamenávají, nebo chcete-li charakterizují v minulosti, poměrně dlouhá časová období, například renesanci, baroko a podobně. Dokonce říkáme, že 17. století je barokní, 18. klasicistní a 19. romantické. Jenomže tady už to začne trochu kulhat. Romantismus se začne dělit na raný, vrcholný a pozdní, přičemž poslední výhony sahají až do poloviny našeho století a jsou to výhony velmi silné. Například Richard Strauss, Rachmaninov nebo Sibelius žijí a tvoří vlastně v době nepříliš dávné.
0: A mezi tím zavane na jedné straně barevný vánek impresionismu a na druhé straně zní exaktní

0: Polifonie druhé vídeňské školy. Další vývoj pak v rychlém sledu poznamená Stravinský, Pařížská šestka a další až po Stockhausena a Messiana.
1: A my tedy konstatujeme, že 20. století si na rozdíl od předešlých vlastní styl nevytvořilo a už to patrně nestihne. Naopak je pro ně příznačná tato více stylovost a ta navíc ještě násobena neustále přibývající tvůrčí individualizací, mnohdy i více toužebně chtěnou než skutečnou, což je rovněž pro toto století po mnoha stránkách dost nešťastné, typické. A samozřejmě, kolik směrů a orientací, tolik různých typů melodiky. A my nemůžeme, a já myslím, že ani nesmíme, žádný z nich ani zatratit, ani zezboštit.
0: Slyšeli jsme ukázku kantilény romantické, poslechněme si kantilénu jinou. Šostakovičovi bylo 68 let, když dopsal cyklus písní na slova sonetu Michelangela Buonarrotiho. Tato skladba vznikla k 500. výročí narození tohoto renesančního velikána.

0: Přejdeme ale k dalšímu způsobu melodického vyjádření, k dalšímu typu melodiky, který vstupuje do hudby v posledních letech minulého století, vstupuje plaše a nenápadně, aby o to silněji a šíře ovlivnil přímo či nepřímo mnoho skladatelských osobností. Je to melodika impresionistická, představovaná Claudem Debussym.
1: Impresionismus opouští konkrétní linii melodie, uvolňuje dále harmonické postupy a naopak zdůrazňuje jejich barevné účinky. Podobně jako poezie nebo malířství, i hudební imprese zdůrazňuje náladovou bezprostřednost a jedinečnost světelného a barevného vyjádření. Tím vším je protchnuta veškerá orchestrální i komorní tvorba Clauda Debussyho, právě tak jako jeho velké množství písní, ať už na slova Baudelaireova či Verlénova nebo jiných básníků. Bylitiny písně zhudebňují drobné lyrické básně v próze, jejichž autorem je Pierre Louis a které Hugo Hillar ve své studii nazývá herbářem vzdechů vášně a slz touhy, mozaikou barev, dojmů a slov. Myslím, že bychom lépe nevystihli ani Debussyho hudební stvárnění.

Měli jsme zatím možnost porovnat tři melodické typy, tři v principu rozdílně stavěné melodické, tedy zpěvní linie. Spojovala je však lyrika, meditativnost i jakási introvertnost zhudebňovaných textů. Podívejme se ještě na odlišný žánr poezie, na jakési lidové říkanky nebo pořekadla. Pod titulem Pribautky vytvořil v roce 1914 Igor Stravinský na ruské lidové texty čtyři miniaturní písně pro sólový hlas a 8 nástrojů, 4 dechové a 4 smyčcové. Poslechněme si opět jiný typ melodiky, zcela jinak cítěnou melodickou linii, než jsme slyšeli dosud. Melodiku skladatele, jehož dílo poznamenalo evropskou hudbu jako málo které jiné.

0: první polovině našeho století byla píseň a písňový cyklus dosti oblíbený žánr jak skladatelsky, tak i reprodukčně. V Praze existoval dokonce spolek pro pěstování písně. Na jehož koncertech tehdejší pěvecké hvězdy jako paní Nordenová, Krásová, Budíková nebo Zdeněk Otava a další uváděli řadu písňových premiér českých, francouzských a německých skladatelů. Škoda, že tahle tradice z našich koncertních pódií téměř úplně vymizela. Ale ještě více mě mrzí, když slyším, co všechno se někdy skrývá pod pojmem píseň a co se doslova vnucuje našim dětem v různých pořadech, v rámci různých pohádek, o jejich literární i etické kvalitě by bylo možno diskutovat. Ale hlavně mě deprimuje to, co se tam prezentuje jako píseň, přičemž to ono nepřekračuje úroveň slabého reklamního popěvku s textem ducha poněkud chabejšího a v hudební podobě diletantského primitivismu. A to, že se to předkládá a doslova vnucuje dětem v době, kdyby se měl formovat jejich estetický vkus a názor, to mě přinejmenším trochu děsí.
1: Vraťme se ale k naší pouti za melodikou, zpěvností a opravdovou písní 20. století. Mezi významné a plodné autory tohoto žánru patřil Benjamin Britten, autor slavného válečného Requiem, celé řady symfonických a komorních skladeb a zejména oper. Vzpomeňme například na Petra Grimese, Alberta Heringa, Únos Lukrécie nebo Sennoci svatojanské a další. V oblasti písňové literatury jsou to hlavně Michelangelovy sonety, písně na slova Rimbaudova, Puškinova nebo Blakeova.

Písňovou formu najdeme i u nejprogresivnějších experimentátorů 60. let. K nimž patří nesporně Luciano Berio, který vedle svých proslulých úprav italských lidových písní se vrací dost často k vokální hudbě. Je to například jeho opera Passaggio, písňový cyklus Pocta Joyceovi a další kompozice. V cyklu komorních skladeb zvaných Sekvence je jedna věnovaná sólovému sopránu. A tady skladatel využívá nejen všech možností lidského hlasu, ale také všech objevů, které přinesla moderní kompoziční technika tohoto století. Tu bo już zbyt komplet. Tu bi to pecem, skąd będziemy?

0: Allowing us. Oh, to me, to me, allowing me, allowing me. Good, good, good, good. Blah, blah, blah, blah.
1: Náš čas se nachýlil a my musíme naši pouť za Kantilénou 20. století ukončit. Doufám, že se nám podařilo aspoň trochu rozptýlit onen pochmurný dojem o nemelodičnosti a nespěvnosti soudobé hudby. On tak trochu vyplývá někdy z takového prapodivného názoru, že hudba je pouze jakýsi fyzikální jev, který lze na základě jistých vzorců a pouček vypočítat a pak zapsat v jakýchsi podivných značkách. Já si ale myslím, že hudba je projevem přemíry člověčího citu, výrazem lidské duše. A tak vás, Lukáši, teď poprosím, abyste vybral nějakou písňovou tečku za tím naším dnešním povídáním.
2: V Dakápu se hodně analyzuje hudba a přemýšlí o tom, proč působí právě tak, jak působí. A teď zazní píseň Oliviera Messiána, o níž prostě nedokážu říci nic. Je tak jednoduchá, tak prostá, že člověk s hudebními pojmy vůbec nevystačí. Je to muzika, která jde člověku přímo pod kůži, možná, že přímo až k té duši.

Co kdybyste věděli, kdy zemřete? Obyčejný let. 6 cestujících. Jedna děsivá předpověď. Lian Moriarty s novým románem Ještě jeden okamžik. Nyní v Luxoru a na luxor.cz.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Program stanice, který je v následujících hodinách převážně věnován hudbě 20. a 21. století, připravil Rafael Brom. Nejprve uslyšíte kvartet pro klarinet, housle, violončelo a klavír od Pavla Hindemitha. Hraje soubor Spektrum Concerts Berlin.

Soubor Spektrum Concerts Berlin hrál kvartet pro klarinet, housle, violončelo a klavír od Paula Hindemitha. A vysílání pokračuje hudbou Maxe Brucha. Bude to koncert pro housle a orchestr číslo 3D moll opus 58. Je to jediná skladba programu, která nebyla napsána ve 20. století, ale roku 1891. Hrají Antje Whitehouse, housle, a NDR Radiofilharmonie, tedy Filharmonie Severoněmeckého rozhlasu Hannover. Řídí Hermann Bäumer.

Tak to byl koncert pro housle a orchestr číslo 3 D-moll, opus 58. Maxe Brucha z roku 1891. Hráli Antje Weidhaus, housle, a NDR Radiofilharmonie, tedy Filharmonie Severoněmeckého rozhlasu Hannover. Řídil Hermann Böhm. Komponista Jiří Temel napsal své koncertino pro čembalo a dechové kvinteto v roce 2008. Hrají Monika Knoblochová, čembalo, Klára Nováková, flétna, Vladislav Borovka, hoboj, Karel Dohnal, klarinet, Ondřej Roskovec, fagot a Jan Bobořil, lesní roh.

To bylo koncertino pro čembalo a dechové kvinteto od Jiřího Temla, komponované v roce 2008. Hráli Monika Knoblochová, čembalo, Klára Nováková, flétna, Vladislav Borovka, hoboj, Karel Dohnal, klarinet, Ondřej Roskovec, fagot a Jan Bobořil, lesní roh. Následující delší čas vysílání je věnován skladbě Phila Glasse. Je to symfonie číslo 5 pro sóla, smíšený sbor, dětský sbor a orchestr, Requiem, Bardo a Nirmana Kaya. Symfonie má délku zhruba hodinu a 40 minut a je rozdělena do 12 vět. Byla psána pro Salzburský festival v Rakousku a premiéra se uskutečnila 28. srpna 1999 pod taktovkou Denise Russella Davise. Skladatel prohlásil, že jeho plán byl, aby symfonie reprezentovala široké spektrum mnoha velkých světových tradic moudrosti. Jednotlivé části mají názvy Před stvořením, Stvoření vesmíru, Stvoření vnímajících bytostí, Stvoření lidských bytostí, Radost a láska, Zlo a nevědomost, Utrpení, Soucit, Smrt, Soud a apokalypsa, Ráj a věnování. Zpívají Hed Buck, soprán, Catherine Pracht, mezzosoprán, Vail Rideout, tenor, Steven Soltes, bariton, David Cashin, bas, velký a mládežnický sbor Trinity Wall Street a Downtown Voices. Hraje orchestr Nowis NY. Řídí Gillian Walken.

0: Tak to byla symfonie číslo 5 pro sóla, smíšený sbor, dětský sbor a orchestr. Requiem, Bardo a Nirmana Kaya o 12 částech od Phila Glasse. Zpívali Het Bach, soprán, Catherine Pracht, mezzosoprán, Veil Rideout, tenor, Steven Soltes, bariton, David Cashin, bas, velký a mládežnický sbor Trinity Wall Street a Downtown Voices. Hrál orchestr Novis NY. Řídil Gillian Walken.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Ve vysílání je v tento čas s vámi autor výběru hudby Rafael Brom. Pro další chvíle jsem vybral komorní skladbu Pavla Haase. Bude to smyčcový kvartet číslo 2, opus 7 z Opičích hor ve verzi s bicími nástroji. Hrají Colin Curry, bicí nástroje a Haasovo kvarteto.

Colin Curry, bicí nástroje a hlasovo kvarteto hráli smyslový kvartet číslo 2 opus 7 z Opičích hor od Pavla Háse. V závěru programu, který pro stanici Český rozhlas D-dur sestavil Rafael Brom, uslyšíte melodram pro recitátorku a orchestr s titulem Bouře a klid od Otomara Kvěcha z roku 2010. Německý text Emmy Destinové přeložil Jan Králík. Recituje Soňa Červená, hraje Filharmonie Brno, řídí Leoš Svárovský.

samotě můj čas mi plyne zvolna na věčnost. Staré jizvy zhojit nelze, bol je srdce host. Je noc, hvězdy hladně svítí, křupe pod nohama. A zde, beze světla v přítmí, zde jsem sama, sama. Ani záře, ani touha není srdci známa, ani žádné sladké slzy. Sama, sama.

se zlehka starých kláves a zahraj píseň o láskách. Tu víš, jak jsem jí zpívával, když vzdorně pomíjel svůj práh? O dny a noci, léta touhy i mrtvých lásek, bol i slas. Ještě dnes cítím, jak se chvějí, jak myslela bych na propast. Dotkni se zlehka starých kláves, zahraj ten nápěv zašlých let, tu píseň dávno odeznělou, již teď budeme rozumět. Chceš mě znovu potkat v máji, v tichých koutech starých cest? Počkej, až se rozblikají lucerničky prvních hvězd. Až zdaleka v lehkém mánku začnou zbání zvony znít. Až se kraj uloží k spánku, až i já svůj najdu klid. Pak ať v modlitbě či v pláči první hvězdy uvítám, jejich křehký cpit mi stačí.

po klidných úzkých uličkách hloudívám, jak mám ve zvyku, když raní rosa zkrátí prach a těžkou vůni šeříku. Až když se nohy zastaví, dál ani krok, ba ani půl, klíčí mi v mysli obavy, kdo pak že mne to uhranul.

Tak hledím, milí, do světa jako do staré pověsti. Šeřík už zase rozkvétá. Pojď se mnou věřit ve

zázrak všechny rány zbojí. A pak, ať třeba sama bloudit mám. Tvá žhoucí touha, kéž se s mým snem spojí.

tvé ruce ještě na klávesách leží. Zpěv právě dozněl, je čas pro můj vděk. Smím řešit tím, co jindy mohu stěží, tu do tvých dlaní vtisknout polibek. Jaká to změna, stíny stěnám sluší, tak jako tenkrát v čase šťastných let. To políbení všecky smutky ruší, zas plane žár, který nás kdysi svět.

I kdybys osud zaklel, tomu dni neujdeme. Přijde podoben vášní, bez níž nemůžeme žít. V tom dni se možná i rozpláčeme nad onou chvílí, kdy vládl nám jen cit. Dál proto neváhejme, nepodléhejme strachu. Ten den tu ještě není, jen řinčí zbraněmi. Jsi tolik mlád a bohat a já tu žízním v prachu. Rozdávej, obšťastni mne, dřív než rty oněmím.

kolem tvých úst se vryla trká vrázka. Však v očích zbyl ten uhrančivý svět. Jak uvěřit, že zklamala má láska? Že jsi nelhal, když jsi řekl, můžeš jít. Až schladne vše i vroucnost políbení ve spěchu dní či v toku příštích let, vzpomeneš, jak byli jsme opojeni, řekneme si alespoň pár vlídných vět.

slunce zasáhlo do mých okenic starých jako věk. Ještě paprsek. A dál nic. Štěstí kynulo mému mládí vstříc jak zázračný lék. Ještě paprsek. A dál nic. Proč srdce ztrácíš naději? I tobě přece vzkvétal máj a šťastným zpěvem zněl tvůj ráj. Což je teď hůř či smutněji? Proč srdce, když tvůj minul čas, dál planeš, biješ na poplach? Tvůj můj klid v příštích tmách, v soumraku dnů.

slunce teď svítí s takovým jasem, jak by byl máj. Všechnu svou zář rozdává kraji cestám a stromům do listí vlévá zlatavou krev.

slunce mládí, proč mě tak trápíš? K čemu to světlo? K čemu ta lež? Co na podzimu vyvzdoruješ?

opírám čelo o rám temné noci. Jsem sama a svět, kdeže je teď svět? Je vzdálen víc než tvoje něžné dlaně, do nich byl vložen mé naděje květ. Vášně už schladly, černý soumrak padá, jsem sama v tichu rozdychtěných slok. Touha tě volá, šeptá tvoje slova, já nemám klid, já tuším, kde svůj krok. Kéž ještě jednou smím čas léta pochválit, blažené chvíle těch vzdálených dní. Kéž ještě jednou smím polipku nektar pít, vzdor zimě, jejíž zpěv za dveřmi zní. Kéž ještě jednou smím prožít ta zklamání bezcílných poutí a jířivých dob. Kvítí kéž trhat smím na místo pokání, tam, kde mi s podzimem

zázrak horoucího blaha. Tím vším jsem žila. Teď však musím dát, byť do mých zítřků černý závoj sahá. Tvůj svět se ztrácí, však i v zapomnění probleskne obraz bolestného snu. Tvé bledé rty s cizím políbením, bouřlivá krev a mráz posledních dnů.

0: To byl melodram pro recitátorku a orchestr s titulem Bouře a klid od Otomara Kvěcha z roku 2010. Německý text Emmy Destinové přeložil Jan Králík. Recitovala Soňa Červená, hrála Filharmonie Brno, kterou řídil Leoš Svárovský.
1: Český rozhlas D-dur.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Ve vysílání stanice je s vámi v tuto dobu autor výběru hudby Rafael Brom. Pro následující čas nabízím skladbu od vídeňského komponisty klasicismu Karla Černého. Bude to velká koncertantní serenáda opus 126 pro anglický roh, klarinet, fagot, lesní roh, dvoje housle, violu, violončelo, kontrabas a klavír. Hrají Claudius Tansky, klavír a konzorcium Classicum.

To byla velká koncertantní serenáda opus 126 pro anglický roh, klarinet, fagot, lesní roh, dvojhousle, violu, violončelo, kontrabas a klavír od Karla Černého. Hráli Claudio Stansky, klavír, a soubor Consortium Classicum. Příjemné sledání Angenehmes Wiederau, to je titul světské kantáty pro sóla, sbor a orchestr od Johanna Sebastiana Bacha v katalogu jeho skladeb číslo 30a. Interpreti jsou Christian Elze, soprán, Ingeborg Dans, alt, Markus Ullmann, tenor, Andreas Schmidt, basbariton, a zpívají dále Gechinger Kantorei Stuttgart. Hraje Bach Collegium Stuttgart. Řídí Helmut Rilling.

0: Tak to byla světská kantáta pro sóla, sbor a orchestr od Johanna Sebastiana Bacha s titulem Příjemné shledání, Angenehmes Wiederau, v katalogu jeho skladeb číslo 30a. Zpívali Christian Elze, soprán, Ingeborg Dans, alt, Markus Ullmann, tenor, Andreas Schmidt, basbariton a Gechinger Kantorei Stuttgart. Hrál soubor Bach Collegium Stuttgart, řídil Helmut Rilling.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Pro dalších necelých 50 minut jsem vybral cyklus skladeb pro klavír od Petra Iliše Čajkovského s názvem Roční doby, opus 37a, který vznikl z podnětu Nikolaje Matvějeviče Bernarda, redaktora petrohradského hudebního časopisu Novelist. Roční doby hraje klavíristka Valentina Lisica.

Klavíristka Valentina Lisica hrála cyklus skladeb pro klavír s názvem Roční doby, opus 37a Petra Iljiče Čajkovského. A následuje symfonická skladba Otorina Respighiho, Vitrážová okna kostela, Vetrá tedy Chiesa. Čtyři symfonické imprese mají názvy Útěk do Egypta, Archanděl svatý Michal, Ranní pobožnost svaté Kláry a svatý Řehoř Veliký. Hraje Královská filharmonie města Liež, řídí John Nešling.